Dáš si to jednou a potom chceš znova a znovu. Otevře ti brány do jiných realit. Dáš si to jednou, nepůjdeš ti zastavit.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: oslavit výročí svatby stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
4: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůži. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Víkend na chatě, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
4: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
0: Brain Market.

se našli. Váže má je trápit, či plačeš. Nemala si mi vůbec klamať. Pozrela mi priamo do očí a povedala, baby, já

0: tady.
1: I když celý bledý,
0: nemůžu se dívat na to,
1: jak ti jiní říkají zlato.
0: I přes všechny pády
1: hřeš si na prsou hady.

0: tady.
1: Čekuj Fresh Radio CZ.
2: Fresh Radio.
3: All day, every day.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Březinská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
1: Požádat o ruku stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
4: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.

Dělám stojky. Dělám stojky. Nechci čáru, dělám stojky. Dělám stojky. Nečum na mě, chyť mi nohy. Dělám stojky. Přijdu do

Když dělám stojky. Dělám stojky. Nechci čáru, dělám stojky. Dělám stojky. Nečum na mě, chyť mi nohy. Dělám stojky. Dělám stojky. Dělám stojky.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
1: Brain Market. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskydek.cz. Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

autoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.

0: Toť otázka. Ne, ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Kdy už tam budem.
3: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
4: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta.

0: Cesta zážitků s obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
1: Oslavit výročí svatby stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní. Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
2: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muzike.

0: právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
1: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
3: Tamhle!
2: Ten má ale klapy!
1: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
3: Mimino Stegosaura!
2: On chodí!
4: On je živý!
1: Hoši! Velké řeště s prulískami!
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
2: A dívejte, tam je ten velký!
3: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
7: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
9: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
10: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
1: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediný až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
5: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
6: Brainmarket.
7: Víkend na chatě. Stylově.
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
9: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
10: Tech Talk.
11: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
10: Tech Talk.
12: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Tak jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show. Fatal Terror. To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Siphon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: Buď fresh.
1: Fresh.
0: Fresh Radio CZ.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
4: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Kdy už tam budem.
5: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
6: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
0: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
7: Požádat o ruku stylově?
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
4: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz.

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
4: Tamhle!
3: Ten má ale klapy!
2: Je, tam je dinosauří mláďácko!
3: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
3: On je živý!
2: Hoši! Velké řiště s průlízkami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam! A dívejte, tam je ten velký!
3: Ten má krk až do nebe!
1: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
7: Tech Talk.
6: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
7: Tech Talk.
8: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Růžový son. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
2: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Březinská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
3: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Tech Talk. Hezký den s Fresh Rádiem, startuje pořad Tech Talk zabývající se technikou a my startujeme. Věděli jste, že mobil o vás ví každé písmenko, co napíšete? No, tak měli byste si dát pozor, co děláte. Povíme si víc.
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

Tech Talk. Klávesnici v mobilu bereme jako samozřejmost držáci. Napíšeme tam na ní všichni, jakože zprávy, hesla, adresy, poznámky, jenže právě klávesnice, ačkoliv nechceme, no tak vidí obrovskou část toho, co do telefonu zadáváme. Sbírají data, aby za vás lépe psali, navrhovali text, přizpůsobovali se i vašemu způsobu mluvy. No a doporučení proto zní podívat se do nastavení klávesnice, co jí vůbec dovolujete. Prý je to takové jakože bezpečné, takže i tak přesto, kdyby vám to vadilo, že něco sbírá informace, vypnout tuto možnost ideálně nebo nainstalovat nějakou offline klávesnici. To je taky mírné řešení. Tech Talk.

0: Letní rande stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: No, super.
4: Co no, super?
3: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
4: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
5: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
7: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu! Čau, Max Tara!
8: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
9: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
10: Brain Market.
11: I'm so sorry, but I'm not taking off my glasses.

0: Tech Talk.
1: Stále vám někdo volá, je to OK, no povíme si, buďte fresh.
0: Tech Talk s Honzou Foldýnem.
2: Aj.

Nevyžádané hovory umí člověka spolehlivě otrávit. Kor v této dnešní době zazvoní prostě neznámé číslo, zvednete to a místo běžného důležitého hovoru přijde nabídka investic divně hovořícího člověka s nějakým přízvukem, nebo je to nějaké pojištění, nebo prostě úplně něco jiného, co prostě jste nikdy nestáli o tuto informaci. No a jen tak pro zajímavost, v Česku platí pravidlo, že firmy vám s marketingovou nabídkou nesmí volat pouze tak, prostě potřebují váš výslovný souhlas, jenže v praxi, asi to možná známe, telemarketing úplně nezmizel. Část firem prostě obchází pravidla, volá třeba ze sdílených čísel ze zahraničí nebo využívá metodu, kdy se v podstatě číslo na displeji tváří jinak, než ve skutečnosti je, což je daleko ještě větší průser. No a bránit se v podstatě jako ano, dá, každopádně nějakou zprávou na Český telekomunikační úřad se obrátit můžete, akorát vyžaduje to prostě čas, dokazování, no a je mi zcela jasné, že se to prostě nikomu nechce, mě by to taky nechtělo. Takže až vám někdo bude volat a řekne první větu z nabídku něčeho úžasného, rozhodně nikdy, nikde neposílejte peníze, no a řekněte to i svým známým, že to říkali na Freshi, protože jinak přijdou o velký balík peněz, no a na netu je toho taky velice spousty, takže je to určitě podvod, bacha na to. Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Tech Talk.
1: Fotíte rádi? No a i vy lidi v podstatě jste takový naštvaní, když je tam někdo navíc. No tak povíme si, jak to napravit. Jste s Fresh Rádiem.
0: Tech Talk.

0: sdílet fotku je dneska otázka pár kliků, že jo? Ladíte Fresh Radio, jenže někdy na ní nejsme v podstatě jenom my, ale možná známe všichni z festiáku to, že je tam někdo navíc a vykukuje. Takže ahoj všem ještě jednou. No a na nakouslých mobilech vznikla celkem v vozovkách revoluce, protože stačí otevřít snímek ve fotkách, zvolit úpravy a taky použít funkci vyčistit. A když místo objektu označíte obličej, no tak iPhone ho díky umělé inteligenci rozmaže a taky oznámí, že použil ochranu totožnosti. No a teďka moje trošku vylepšení. Kdo chce úplný jako super čuper feinschmrštyk, tak v podstatě nahrajte to do AI přímo a nemusíte vlastně už nic řešit.
1: Tech Talk s Honzou Foldýnem. Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
3: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
5: Moje auto mě reprezentuje.
6: Automička IMO.
5: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
6: Automička IMO.
5: Perfektně umyté auto od 109 korun.
6: Automička IMO.
5: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
6: Automička IMO.
5: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
7: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si

z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.

0: Desátá hodina je za námi, stále pokračuje Fresh Tech Talk. No a co další budeme řešit? Třeba samořídící auta.
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Tech Talk. Samořídící auta zní jako budoucnost, která už je realitou. Někdy jakože klepe na dveře, no a někde dokonce už teďka je doslova na návštěvě. Třeba v Nizozemsku, v Dánsku, Belgii nebo v pobaltských státech. Auto tam zatím v podstatě zvládá část řízení samo, ale pořád je to pod dohledem řidiče. No a u nás se zatím volí taková opatrnější cesta a zkrátka, když to zhrnu, není v tom důvěra. Asi to chápu, nebo budu kecat, já bych to asi taky úplně jako nepovolil, ale to už je na jiné povídání. Takže na Freshi pokračujeme za moment dále s dalším tématem. Tech Talk.
1: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
4: Tamhle!
3: Ten má ale klapy!
2: Je, tam je dinosauří mláďácko!
3: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
3: On je živý!
2: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
3: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
4: A dívejte, tam je ten velký!
3: Ten má krk až do nebe!
1: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
6: Oslavit výročí svatby stylově?
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: počítače budou zdražovat a to není úplně jakože tak jako v pohodě informace, my jsme si tím úplně jistí a co zase tentokrát zdraží, podíváme se na to, buďte s námi, s Fresh Rádiem.
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Kdy už tam budem.
3: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
4: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.

Nový počítač dneska dokážeme v podstatě nějakým způsobem složit, ale za pořádnou dardu a možná nás to ještě více potrápí než kdy dřív. Zdražují paměti, SSD disky, moderní čipy, no a teďka k tomu se ještě možná přidá i samotný operační systém a ještě, že to Fresh Radio je zdarma, přátelé. S tím, že jeho cena v podstatě operačního systému, která se zvyšuje, tak má jít nahoru zhruba o 10% a prý to teda pocítíme u většiny prodejních značek, tak mě možná napadá takové jako echo, co na tom počítači děláte, protože pokud ho používáte jenom na maily, sledování filmů a videí, tak třeba časem vás to donutí přejít a upgradeovat v uvozovkách na takovou free verzi jednoho z nejznámějších open space systémů, takže tam prý dokonce i ten počítač funguje rychleji na těch pomalých kusech, jo? Tak třeba takový tip pro přechod na něco jiného, možná sice složitějšího, ale vy jste šikovní, vy se to naučíte. Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Tech Talk.
1: Tak co pak jsme dneska na Fresh Radio v Tech Talku řešili? Počítače se zdraží, operační systémy jsou prostě cenná věc a zkrátka prostě bude se to zdražovat. Samořídící auta, další téma, tak už jsou v Evropě, jezdí ovšem v Česku ne, protože politici jsou skeptičtí, tak třeba někdy příště to tady pojede za 20-30 let. No a další téma hrozné jsou nevyžádané hovory, protože opravdu v Česku jsou zakázané, ale stejně to dělají, no a mají to víte kde. Každopádně nikde nedávajte žádné peníze, protože je to většinou něco podvodného.
0: Tech Talk.

0: Tech Talk.
1: Tak jo, Tech Talk je za námi, přeji vám všem hezký den, no a my se uslyšíme opět zítra v 9 hodin ráno na Fresh Radio. Mějte se fajn a ahoj.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem. Posloucháš Fresh Radio.

0: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
1: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory, nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
2: Brain Market.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava.

tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Best of Fresh.
1: Jsem jenom chtěl jako říct, že vlastně mě až překvapuje, co všechno se pro to, aby si mohl odletět, musí udělat. A tím, že já jsem loni nikde nebyl, tak já jsem normálně během toho roku pauzy, kdy jsem nikde nebyl, na to zapomněl. Včera mi třeba kamarád připomněl, co letí s náma, říká ty a pojištění máš? Říkám, to jaké pojištění nebo co? No jako cestovní ne asi. Říkám, vidíš to? No, to jsem zapomněl úplně.
2: Takže pojištění budeš schánět, jo? Osobně nebo online?
1: Tak dneska se to dělá dobře i online, že?
2: Ale no, já třeba mám ráda lidi, takže no. Já se vždycky chodím jako osobně pokecat.
1: Jo, já asi taky nechám jako tu osobní formu. Navíc já teď jako budu rušit své životní pojištění, jo? Protože jo,
2: tak to bych udělala až po tvé dovolené.
1: Jo.
2: Kdyby náhodou.
1: Myslíš?
2: Tak ať z toho něco mají, jako.
1: Jo, to je pravda, no.
2: Pozůstalí, kdyby náhodou.
1: To je pravda, no. A aspoň pohřeb zaplatí, to je fakt. Jo, tak to já ještě nechám.
2: Nebuď krťané, tak no. Je trošku helpneš. Best of Fresh.

nejlepší old school, který znáš. Fire! Flash!

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Stay fresh all day, every day.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? bezkídek.cz.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Víkend na chatě, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůži. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Březinská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
5: Tech Talk.
6: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
5: Tech Talk.
7: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Vladimíra Moskovského.
1: Rakouský projekt The Global DJs přetváří filmovou hymnu What a Feeling v nekonečný taneční motiv. Vzniká spontánně, a to během festivalu v rakouském Linci. Kapela dokonce vyhlásila soutěž o nejlepší sing-along, který se stal v klubech rituálem. Skladba spojuje generace tanečníků od 80. let až po mileniály.
0: Milénium Lumíra Moskovského.

0: Best of Fresh.
1: Usnul na nafukovacím kruhu v Srbsku. Proud ho odnesl do Rumunska. Vysvětli mi, jak je to možné. Po probuzení začal křičet. Tak a teď,
2: no tak to
1: teď
2: já se řekni, nedivím.
1: Jak je tohle možné.
2: Já se probudit v temešváru, tak asi jako taky křičím, jo? Já se teda ale jako musím podívat na jednu věc.
1: Je to dobré, že? Já jsem taky říká, jak to je, udělal člověče.
2: A to je ta věc, jak daleko tedy na mapě je od sebe Srbsko s Rumunskem. A považujeme-li...
1: Leda jako, že by plul po Dunaji třeba, ne? No, ještě jako napadá třeba.
2: No, považujeme-li jako, že by byl blízko hranic obou zemí, které spolu sousedí, tak to není nic jako nereálného, jo, protože to fakt mohlo spát třeba jenom půl hodiny a šup a už by mohl být, tady je třeba, vidím, město, kde klidně by mohlo skončit, je to město Kormanik třeba, jo? Jako
1: ale,
2: jde to.
1: Ale stejně chápeš, že tam jsou velké lodě. A najednou mezi něma prostě chlapík na kruhové nafukovačce.
2: Na donatu ještě nějaké brýle, nebo něco.
1: Možná na té, počkej, jak chcete, ta růžová labuť nebo pelikán. Pluje si na dovolenou.
2: Co z toho plyne? Dávejte si pozor, prosím vás, pokud jste třeba v lehce podnapilém stavu, nebo nebyli jste, nebo
1: vůbec.
2: Úplně dobře jste jako nespali, tak prostě opatrně, voda je zrádná.
1: Jako opilý do vody, ne. Ještě mi řekni, že chodíš opilý do vody.
2: No já ne, a ty?
1: Ne. A čůráš v moři?
2: No já jo, a ty?
1: Ale taky se mi to stalo.
0: Best of Fresh. Růžový son. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu. Čau, Max Tara.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9:00 s Honzou Foltýnem. Tech Talk.
6: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz

0: budem, kdy už tam budem, kdy už tam budem.
1: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
2: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Måneskin a Begin. Hodně dobrá věc. Nevím, jestli patříte mezi houbaře, ale píšou tady, že letos velká bída v rámci houbařské sezóny, protože to suché a horké počasí prostě růstu hub nepřeje a dokonce někteří mykologové říkají, že v rámci prázdnin už se nemáme vůbec nějak těšit na to, že by se ještě mohlo vyrazit na hřiby, protože vlastně aktuálně v podstatě skoro nejsou. Nevím, jak to bude vypadat třeba na podzim, kdy se snad v září dočkáme nějakých dešťů, tak možná ještě něco málo stihneme nazbírat, ale v rámci léta houby nula.
1: Best of

0: School na Fresh Radio.
1: This is Fresh Radio 103.6 FM.

0: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Americká zpěvačka a skladatelka house dancových hitíků Crystal Waters se sice narodila jazzovým rodičům, kteří milovali klasické muzikály, ale songy jako 100% Pure Love nebo Destination Calabria jsou taneční vecky, které nenechají nikoho v klídku. A všechno to začalo už v roce 1991. La da di, la di da, Gypsy Woman.
2: Alešův Old School.

0: Rádiu. Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
1: Růžový sloup. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
4: Je, tam je dinosauří mláďácko!
6: Mimino Stegosaura!
5: On chodí!
7: On je živý!
4: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
7: A dívejte, tam je ten velký!
6: Ten má krk až do nebe!
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
8: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
9: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
10: No, super.
11: Co no, super?
10: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
11: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
0: TechTok.
12: TechTok.
0: TechTok. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
13: Partnerem TechToku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh.
1: Musíš mě, dívej, musíš si mě hýčkat, jo?
2: To no znamená, a jak takové to hýčkání si pane Prnický představuje?
1: Jsem tam nějakou cuketovou placinku, dobré pití.
2: To bys ale neměla, jako když si to dám na olej, tak jako mě bys jít zdravě,
1: tak to
2: že,
1: je suché, klidně to je jedno. Dobré pití, jo, jakože budeme tady v obětí, v náručí.
2: To klempat ty sladké vody, jo, co si tady občas dáváš.
1: No to ne.
2: No, teď mimořádně nemáš dneska vůbec vodu, viď? Nebo máš?
1: Mám tady pampelišku.
2: Dál, pokračuj.
1: Ahoj Honzíku, z toho se nic nedělej, z hypertenze to mám taky. I šelest, hold stárneš, počkej po třicítce. No počkej, ale já žádnou šelest nemám, co to je šelest?
2: No to jsi říkal ty, že máš šelest.
1: A co to je?
2: Takže si mě se ptáš, já jsem zdravý jedinec. Co je to? Co je, no, až na ty intolerance, viď? Šelest. Co je to šelest? Šelest.
1: Co je šelest? Šelest na srdci.
2: Přesně, jo. Co říkají chytří?
1: No, co říkají?
2: Je to zvuk,
1: aha,
2: který lékař slyší stetoskopem.
1: Jakože to srdíčko mu něco řekne.
2: Může jít o zcela neškodný stav, ale nebo naopak známku srdeční vady. No, když jsi vadný, tak to my víme. Takže
1: tak to,
2: když
1: to
2: máš
1: nic, no,
2: prehypertenzi, tak to už je krůček k šelestem, ne určitě?
1: K šelesti.
2: K šelestem, proč jich nechceš víc?
1: Mně stačí
2: je
1: jedna.
2: Party.
1: Mně stačí jedna. Best of Fresh.
3: Fresh. Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? bezkýdek.cz.
5: Požádat o ruku stylově?
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9:00 s Honzou Foltýnem.
8: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
1: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
3: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.

0: Best of Fresh.
1: Vy co chladnou, vy co vstáváte brzy, co my vám budeme říkat, vy sami dobře víte, ale vy co vstáváte třeba fakt až jako třeba teď kolem 6, zapnete si nás s budíčkem. Tak mě bylo dneska normálně zima. Ty. Já bych snesla i mikinu ráno.
2: To chladno je, ale jako dočasné, jenom to se neraduj, to se vůbec neraduj,
1: já
2: protože...
1: Já se neraduj, mi právě byla zima.
2: Přichází opět teplá vlna, jo?
1: Mm-hmm.
2: A v té teplé vlně ti nabídnu v noci teploty okolo 18 stupňů, to se dá podle mě.
1: To si hodný, no.
2: A přes den ti nabídnu, když jsem teda hodný, něco kolem 33, třeba
1: to, já ani nejsem 35. Tak náročná jako přes den. Mně vystačilo 20 v noci i ve dne.
2: Jo, tak to si ale hodně nenáročná zase.
1: Co to nepletá, no?
2: Tak nic, jedeme dále, nebo teprve začínáme. Dobré ráno přejeme.
1: Přesně, to už by si končil.
2: Co Bangaranga, jo.
1: Už chce jít domů. Bangaranga, jo.
0: Best of Fresh.

0: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Březinská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
1: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
6: A dívejte, tam je ten velký!
5: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
7: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
9: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
8: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
10: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
11: Tech Talk.
12: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show.

0: Millennium Lumíra Moskovského.
1: Je léto roku 2004 a The Shapeshifters vydávají single Lola Stayin. Název vznikl podle přezdívky manželky jednoho z producentů. Skladba stojí na houseovém samplu z 80. let a okamžitě skočila na číslo 1 britské hitparády. Dodnes patří mezi houseové hymny světa.
0: Millennium.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Best of Fresh.
1: Vezmu si něco navíc. A když jsem nastoupila do tramvaje, tak jsem si velice rychle uvědomila, že to nemám a že je to velká chyba.
2: Asi myslíš nějakou bundu, ne?
1: Zimní.
2: Zimní.
1: Ano. Zimní bundu jsem si chtěla vzít sebou, ne vážně, jako já to myslím vážně. Třeba pro ty, co jezdí neustále autem a hromadnou městskou dopravou nejezdí vůbec. Tak abyste věděli, já vás uvedu v obraz. Kdy nastoupíte do tramvaje, chci upozornit, nejsou to všechny, jo? Ty starší modely to úplně nemají. Ale takové ty novější, nastoupíte do tramvaje a dostanete takovou, ale takovou facku, jako zimy, že to je neuvěřitelné. Mm-hmm. Mě by fakt zajímalo, na kolik to ten dopravní podnik jako jede, tu klimu, protože
2: myslím,
1: to je
2: jako, koule.
1: To je masakr. Best of Fresh. Fresh.
3: Letní rande, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
6: Brain Market.
7: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
9: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem. Tech
10: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.
11: Sitting in the car, listening to blonde, falling for each other. Thinking orange skies, feeling super childish, no Donald Glover.

You promise. Was losing control. Crazy nights. Intense sex.

0: Toť otázka. Ne, ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
3: DAB FM anebo apka. Fresh je všude. He said, tell me a story.

0: Best of Fresh.
1: Dobré ráno, přejeme.
2: Dobré ráno, tady Silva.
1: Ahoj, Silvo.
3: Konečně dáma volá. A kdo ještě jednou, Silva?
2: Silva, ano.
3: Silva. Ty jsi řekla Sovo, že?
1: Ne, Silvo.
3: Já jsem
1: říká
3: Sovo,
1: dobré ráno, Silvo. Silvi, ty jsi asi prosím tě s měkkým i, anebo s tvrdým?
2: Jsem měkká.
1: Dobře.
0: Kvíz naopak. Kvíz naopak.
3: Silvi, co je to kočárek?
2: Vozidlo.
1: Jaké i napíšeš ve slově tenis?
2: Prde.
1: Dobře.
3: Kolik minut je jedna hodina?
2: 365.
1: Jak se jmenuje Maxi Pes holčičky Aji z českého večerníčku?
2: Dášenka.
1: Dobře.
3: Komu říkáme, že je urputný?
2: Smutný člověk.
1: Dobře. Co je méně, Silvi? 7 plus 3 nebo 4 krát 2?
2: 7 plus 3.
1: Super, jdem dál.
3: To je jako útok,
1: Pernický,
3: toto?
1: Pernický na dovolenou, prosím tě, letí anebo jede autobusem?
2: Pojede na kole, on je
3: sporták. Že vy utočíte obě dvě, dojeď si ten kvíz, já uznačím.
1: Prosím tě, čím se živí masér?
2: Váže květiny.
1: Lisabon je hlavní město jaké země?
2: Španělska.
1: Doplň pořekadlo, jeden o koze a druhý o?
2: Autobuse.
1: Dobře.
3: Tak.
1: Dala to.
2: Díky.
1: Ale postupující, slečno ženou.
3: Ale já teda jako musím říct, že mi se nelíbí, že vlastně to bylo jako, já považuji to za útok.
1: A za jaký útok zase? Co považuješ za útok?
3: No, tvoje nasazení proti mně. Protože oslovuješ příjmením, jako já mám jméno, maminka mi vybrala jméno.
1: Cituju, jo? Cituju, Silvi. Je to pár dnů zpátky, co mi říká Moni, to jako jak mi říkáš Pernický, to je tak dobré, mi to tak zní.
2: A potom tak tady sexy.
1: Přesně, jo, přesně, jo, a potom děkuji, tady hraje machra.
3: Tak teď mě to taky trošku zrušuje, řekni ještě jednou Pernický.
1: Pernický.
3: No, dobrý, tak v pohodě. Best of Trash.

0: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Alešův Old School. Alešův Old
1: School. Když se řekne Aqua, vybaví se asi pamětníkům Barbie s Kenem vtipný klip, ale pozor, taky soudní spor s výrobcem bananek. Pravda, dnes už trošku jedovatá písnička z roku 1997 Barbie Girl. Pak ještě přišly další pecky, dánská trojice má na svědomí třeba My Oh My nebo Dr. Jones a dodnes taky moje oblíbená Turn Back Time.
2: Alešův Old School.
3: Barbie.
4: Wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
4: Jump in.

0: Just getting started.
1: Oh, I love you. Alešův Old School.
2: Na Fresh Radio. Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Ta rýha tady na nárazníku.
6: Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
7: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: TechTalk.
9: TechTalk.
8: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
9: TechTalk.
10: Partnerem TechTalku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Best of Fresh.
1: Padly tam i nějaké vzkazy o tom, kde si myslí, že je Mikaela. Mně se líbil vzkaz třeba od Mirka, který píše, že Mikaela podle něho je v Chorvatsku právě. No, jako mě to taky napadlo. Mě to taky napadlo v té spojitosti, že by to tak jako klidně mohlo být.
2: Ale já si to nemyslím. Já si fakt myslím, nevím proč, já mám pořád v sobě to Řecko, ale ona se odhalí.
1: Okay.
2: Máme tady od Martiny vzkaz. Ahoj, jsme zrovna v Chorvatsku. Teď míříme se koupat na Krk společně s vaším vysíláním.
1: Oh!
2: Máme vás na vlně celou dobu. Tady pohoda 35 ve stínu. Jste super. No,
1: děkujeme.
2: Dobrodošli.
1: Dobrodošli, dobro jutro. Nás teda, Martinko, strašně těší to, že děláme konkurenci tamnímu velkému rádiu
2: Otvorení.
1: Takže my tady na Freši zdravíme naše kolegy z Otvorení rádia.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Z Republika Čeka.
1: Z Republika Čeka, mis moje lepšie. Mě živě. Větě? A víš, jak se řekne?
2: Já si
1: nevě. Že nevě?
2: On asi nevě, on říká. Best of Fresh.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
6: Kde? Tamhle. Ten má ale klapy.
7: Je, tam je dinosaurí mláďácko.
6: Mimino Stegosaura.
8: On chodí.
9: On je živý.
7: Hoši, velké řeče s průlízkami.
10: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
11: A dívejte, tam je ten velký.
12: Ten má krk až do nebe.
5: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
13: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava CZ.
14: Kdy už tam budem.
15: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
16: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
17: Oslavit výročí svatby stylově?
18: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
19: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
20: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
1: Brain Market.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.

0: Best of Fresh.
1: Nebudete tomu věřit, ale Marsi se pořád cpe. Pořád nějaké perníčky, něco. Mně to připadá, že ona má málo sladkého.
2: Mám, strašně. Jako, já se musím přiznat, ještě než jsem otěhotněla, tak jsem měla takovou tu hodně zdravou výživu, když jsem přijela k mamince na návštěvu, takže vždycky dáš si buchtu, ne, mami, nedám, dobré, jako. A takhle, to už i moje maminka se mi teďka směje. A sladké, to je moje obrovská droga teďka. Já jsem všechny neřesti, které jsem měla, včetně třeba občas, že jsem si dala nějaké vínečko a tak, tak to šlo všechno do háje, ale to sladké, já na tom frčím, jako to je šílené a je opravdu to, je to závislost.
1: Je to neuvěřitelné, že ona má pořád 46 kilo jízluškem a přitom tady, rozumíš, už
2: to je ten záčak kolem toho dítěte.
1: No, už dvě hodiny tady do sebe cpe nějaké oplatky.
2: A je to výborné.
0: Best of Fresh.

Novinky na Fresh Radio.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Víkend na chatě, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: TechTalk. TechTalk. Technology. Srovnávání. Novinky na trhu. Rady a tipy. Vychytávky. Online svět. Digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9. S Honzou Fultýnem.
8: TechTalk. Partnerem TechTalku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz.

0: You have reached a point of no return.
1: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Milénium Lumíra Moškovského. Německá partička Kaskáda vydává nahrávku Every Time We Touch v roce 2005, ale globální úspěch přichází až o 2 roky později. Eurodance Sound a silný refrén z ní dělají globální hit po celém světě, Ameriku nevýjímaje.
1: Milénium Lumíra Moškovského.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Fresh.
1: Holiday, to je úplně skvělá písnička, přesně takhle si to budu představovat. Dneska, až odsud odejdu, tak mi začínají Holiday. Sice jenom týdenní, ale přesně pro mě se hraje právě, víš?
2: Já právě uvažuju nad tím, co ti na to řeknu, jako jo, jestli ti mám závidět, anebo ti nemám závidět. V každém případě ti přeju jenom to nejlepší a aby, až se vrátíš z té tvé tour de svět, abys nedopadla tak, jak já, když jsem si byl teda dneska vyzvednout antibiotika.
1: Ajajajajaj, snad ne. Best of Fresh.
3: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Březinská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
4: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: TechTalk.
6: TechTalk.
5: TechTalk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
6: TechTalk.
7: Partnerem TechTalku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Fresh Radio.

0: Fresh.
1: Já jsem ještě jezdila na Zumba víkendy do Beskyd, Honzi. No nesmíj se, bylo to poměrně nedávno, jenom pár let zpátky v historii.
2: To si tak děláš tohle, srandu. Tohle... Bude, tak to promiň, teda to, to si teď jako, ale to je krásné.
1: Tak tohle
2: ty jsi
1: byla...
2: jezdila na Zumba víkendy.
1: Tak tohle byl jeden z tracků, na kterých jsme tancovali. Ano, David Guetta a Nicki Minaj.
2: Senzace normálně.
1: Zeptej se, co bylo nejlepší na Zumba víkendy.
2: Ty, Moni, prosím tě, řekni mi, co bylo nejlepší na Zumba víkendech, na které jsi jezdila.
1: Tyjo, kachna se zelím, kterou dělá bez legrace. To nám vycházelo, myslím, tak dvakrát za rok se jezdívalo podzim a jaro a my jsme se všechny s holkama jsme se shodli, jsme se vždycky těšili, že bude kafna.
2: Zumba víkend, holky. Já bych chtěl vidět normálně tu vaší partu.
1: Jo, tak to můžeš samozřejmě, jo. Ta parta ještě existuje,
2: jo,
1: já už do ní úplně nepatřím,
2: všechny
1: takže
2: žijete,
1: přestali
2: jo?
1: Dělat kachnu, ale... Best of Fresh.

0: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Členové se skupiní Bahamen opravdu žijou na Bahamách a nikdy by po nich neštěkal ani pes, kdyby v roce 1999 neštěkali oni v songu Who Let the Dogs Out. Nutno podotknout, že ho nenapsali, jen si ho vypůjčili. V roce 2004 nejprodávanější single roku a nakonec dokonce i nominace na Best Dance Recording roku 2001. A dodnes písnička plná štěkajících psů zní v různých filmech, taky v reklamách a v éteru.
2: Alešův Old School.

0: Flashův Old School.
1: Na Fresh Radio.
2: Kdy už tam budem.
3: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
4: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
5: Moje auto mě reprezentuje.
6: Automička IMO.
5: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
6: Automička IMO.
5: Perfektně umyté auto od 109 korun.
6: Automička IMO.
5: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
6: Automička IMO.
5: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
7: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
8: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
9: Tamhle!
2: Ten má ale klapy!
8: Je, tam je dinosauří mláďácko!
9: Mimino Stegosaura!
2: On chodí!
10: On je živý!
8: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
2: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
9: A dívejte, tam je ten velký!
2: Ten má krk až do nebe!
7: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
11: No, super.
12: Co no, super?
11: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
12: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
13: Tech Talk.
1: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
13: Tech Talk.
14: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Best of Fresh.
1: Byl jsi na Ibize?
2: Ano.
1: A já
2: z toho půlnoci jsme přijeli ve 4 ráno, a taky to bylo dobré.
1: A nevím, jestli jsi to zmiňoval nebo ne, ale mě celou dobu vrtá hlavou jedna věc. Protože my, když jsme spolu trávili ten čas 2 roky zpět a dál, když jsme spolu vysílali jako kolegové, tak si pamatuji, že veliké boje mezi náma dvěma byly, když jsme řešili klimatizaci a horka. Marek je člověk, který nenávidí, já jsem chtěla říct, že nenávidí léto, ne, on nenávidí i Vánoce jako zimu, ale on nenávidí i léto, takže vlastně on nenávidí celý rok.
2: Ano, ano. Ne, a nejlepší je jaro a podzim, víš, jak to je.
1: A já jsem se chtěla zeptat, jak jsi to tam prosím tě snášel ty vedra, protože...
2: Klimatizaci jsem nastavil v pokoji na 19 stupňů nebo tak 20 a snížil jsem to na nejmenší, ať to moc jako necirkuluje.
1: Tomu rozumím.
2: Alež neprotestoval, zabalil se až po hlavu a spal. Best of Fresh.
0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za 0,5 mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Hledáte víc než jen 4 stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.
7: Jestli si myslíš, že grilování znamená 2 klobásy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
0: Tech Talk.
3: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
0: Tech Talk.
8: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: otázka. Ne, ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před

0: vodní relax i zábava.
1: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Off Fresh.
1: Evokuje v tobě něco tahle ta skladba? Martin Solveig a Hello?
2: Vůbec ne. Mělo
1: vůbec
2: by?
1: Ne. Díváš se na tenis?
2: Na co?
1: Na tenis.
2: Co to je?
1: Aha, dobře. Ono obvykle, už je to asi delší dobu, nevím jak v okolních státech, no. Ale tady vždycky, když byl jakýkoliv ženský turnaj, jakože WTA, tak všechny holky to měly jakože na nástup.
2: Aha, jsem o něco chytřejší, ale s tímto jsem si to vůbec nemohla spojit.
1: Jasně, takže předpokládám, že ta informace je ti úplně k houby a na houby, ale snažil jsem se ti předat, jako, no nemáš za co, no. Best of Fresh.

0: Už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava CZ.
4: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
5: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Milénium Lumíra Moškovského.
1: Američko-iránské duo Deep Dish v roce 2004 vydává single Flashdance. Track si vypůjčil vokál z 80-kového slavného filmu a spojil ho s progressive house zvukem. Výsledek? Obrovský klubový hit, který uděluje Deep Dish známku topky světové taneční scény.
0: Milénium Lumíra Moškovského.

0: Best of Fresh.
1: My jsme právě taky narazili na téma, jestli budeme řešit, jako jestli sebou pas. Říkám, hele, do Itálie, jako na Sicílii pas nepotřebuješ. Pak přišel kamarád, který letí s náma, Alex, a říká, no, jako nepotřebuješ. Ale jako jistota je jistota, vezmi si ho sebou, protože oni, když se něco nedej Bůh stane, tak raději jako to s tebou řeší jako skrz pas, než skrz tvou jako občanskou legitimací. Takže já si musím jít vyzvednout pas, který jsem si nechal udělat loni na magistrátu.
2: Počkej. A jak no. Jako loni na magistrátu? Ty jsi loni nechal udělat no, pas no. A do dneška jsi ho nevyzvednul.
1: Mám ho tam pořád, no.
2: Ty normálně, ty jsi na proplesk, jako divte se, že já mu říkám Pernický, protože jako tohle být moje dítě, tak já už jsem šedivá. Já jsem šedivá i teď, jako kolegyně.
1: Tak promiň, jestli za to můžu já.
2: No, trošku ano, ale dívej se, jsou to i geny, nemůžu to na tebe 100% hodit.
1: No právě, ne, v klidu, paní na magistrátu řekla, že tam bude ten pas do té doby, dokud neskončí jeho platnost, takže to je ještě 8 let, tak je to dobrý. Best of Fresh.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
5: Brain Market. Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
7: Tech Talk.
8: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
7: Tech Talk.
9: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Pimiento. Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
1: No, super.
2: Co no, super?
1: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
2: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
4: My už tam budem.
5: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
6: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
7: Ve sběrně na výstavu.

0: Součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
5: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
7: Mimino Stegosaura!
6: On chodí!
8: On je živý!
5: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
6: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
8: A dívejte, tam je ten velký!
7: Ten má krk až do nebe!
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
9: Groove! Groove! Selekci Soulful a Deep House Music vám živě ze studia mixuje Roman Chmiel, a.k.a. DJ Horse. Groove! Groove! Groove! Selekci Soulful a Deep House Music vám živě ze studia mixuje Roman Chmiel, a.k.a. DJ Horse. Groove!

Příjemnou pohodu při poslechu Fresh Rádia. Ladíte další groove, tentokrát živě za mixážním pultem gramofony a se svými vinily tady Roman Chmiel a.k.a. DJ Horse. Dneska delší intro, jelikož jsem tady něco řešil. A teď už si řekneme, co a jak živě z vinilu, jak jinak a samé cennosti. První Jay Damier, Never New Love z roku, bych řekl, originál 93, Kajal se Analyze Mix premixu rok 2018 na Ideatel 10 Year Special Edition. Dvojka DJ Kemit, Wanna Be Where You Are, Lounge Wizard Remix, Limited Edition Summer letošního roku, White Label, potom André, Woman Cry, Chuck Daniels present Sampled 16, Volume 3, Sampled Recordings, 4, Uptown Funk Empire, You've Got to Have Freedom, Great Gautier Dance Culture Dub na Eskole, před chvíličkou Nick Hodder, Disco 79, Indiatorial Special Edition, rodice 19. Potom Maurice Josu, a to je teď aktuální, 6. Are You Ready? Maurice, Ron Carroll's Tribute na EPčku A Touch of Soul EP, vysovaný u nás GZ Media, jinak Soul Love UK. A za chvíličku další, číslo 7.

Posloucháš Groove z vinilu živě. Další lahutka, rarita, Sculpture Records Sampler Volume 3, Jižní Afrika 26, aktuální vydání a partička Young Molds a Ghost Abstractions.

To hrál DJ Kemit, Jazz from the Ground Up z Andy Atel Special Edition z letošního roku. Vinyl, který se pohybuje od 80 euro a výš. Dnes na Fish Radio a takových je tady víc. Dnešní večer asi nejvíc hodnotný set, co jsem hrál, většina kolem 80-100 euro. Teď je levná deska relativně. Lady Monique a Can't Help It. CPčka Sex Movement. Prisoner Electronic. Aktuální věc. A známe sample.

Ještě aktuální trend, ty intra auta už se moc dneska nenosí, protože prostě digitalizace tam šopnu a hraje to hned. Nemusím nic řešit moc, ale vinyl je vinyl.

Ano, tak to byla zase jedna z kolekce NDATL, to znamená New York, Detroit, Atlanta Special Edition, které vydává Kelse a jeho věc I Can Feel It Now z roku 2015. A pro změnu opět aktuální FWN Entertainment Amerika, DJ Kemit, Marquin Mason, Stefan Ringer, The Gallery, z Hymns Volume 2.

0: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.
1: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: No, super.
4: Co no, super?
3: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
4: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Víkend na chatě. Stylově.
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
8: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
9: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
8: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
10: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
11: Brain Market.
12: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary. Pořádné jídlo. Offroad taxi.

0: Banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
1: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
2: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Fresh Dance Party!

left the darkness behind me. This is the new me. I'm awake.

Please make some noise for the wonderful Sasha!

welcome Giuseppe Ottaviani.

left the darkness behind me. This is the new me. I'm awake.

No panties.

0: chtěl hrát první ligu, ale neměl žádný výskok. Holky odvracely pohled, nechtěli mě pechít. Chtěl jsem s nima párty, neměli pro mě místo.
1: Bolelo to, víš co?
0: Dneska se otočili stoly. Nejsem stejný kluk, co znal asi ze školy. Ty peníze jsou dlouhé, ta pomsta je tak sladká.
1: Čeká v dešti před klubem jak poslední šlapka. Ha!
0: V ulici, kde střílel skéro, ho tam tud mám svoje jméno. Na co ká

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
2: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
1: Brain Market.
3: Kdy už tam budem.
4: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
5: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.